0: svet.
1: Na stole čtyřeme skala, šedý kouř zakalil tvůj dech.
2: Kme stáj?
1: Nevím, dneska líp. Dneska jsem dýmem na tvírtech. 100 roků už jsme nespali, dýcháme v sobě tet a tet. Až usneš, luno zapálím poslední z dnešních cigaret.

Pod názvom Divný Janko sme na Litere vysielali pásmo Michala Nadubinského o básnikovi Jankovi Královi. V réžii Martina Bendíka účinkovali Helena Geregová, Mária Šloserová, Soňa Ulická, Darina Vašíčková, Iván Laca, Peter Sklár a Miro Trnavský. Hudbu vybrala Katarína Cútová, zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Robert Gajdoš. Reláciu redakčne pripravil v roku 2003 Jozef Čertík.

Lipli mi menovku a zdvihli golier. Popluli na cestu za hloty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To, že prv naprší na púšti goby, vraj nemám črty dám a hladno zlaním. Nežobrem maškrty z ich vlastných.

Pod názvom Divný Janko sme na Litere vysielali pásmo Michala Nadubinského o básnikovi Jankovi Královi. V réžii Martina Bendíka účinkovali Helena Geregová, Mária Šloserová, Soňa Ulická, Darina Vašíčková, Iván Laca, Peter Sklár a Miro Trnavský. Hudbu vybrala Katarína Cútová, zvuk Alena Duchoňová. Technická spolupráca Robert Gajdoš. Reláciu redakčne pripravil v roku 2003 Jozef Čertík.

poslední, na co bych se tě zeptal, než definitivně zmizíš. Poslední, co bych řekl před posledním usnutím. Poslední, co bych chtěl vidět ve snu, na ostrově Madagaskar, když zrovna kolem proletí motýl. Poslední, co bych chtěl vykonat, kdybych mohl ještě něco vykonat. Poslední, co bych zvolal z vrcholku stříbřitý hory, zmrzlej a bez šance se vrátit. Úplně nejposlednější ze všech posledních chvilek, než nás zasypou obrovský legový meteority. Nic takovýho nemám rozmyšlenýho.

spíš bych si tě jenom představoval a doufal bych, že se to v nějaký jakýkoliv formě bude opakovat. Že už se to opakuje, že nejdem rozdělit.